0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.
2: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.